Oh,

0: Move your body.
1: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

bam.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zone Rádia a Huči Kuči Tance. Na Apple TV Plus se dnes představí Matthew McConaughey a Woody Harrelson jako bratři. Prime Video předestírá hypotézu lásky a Criterion vydal super milý snímek Nová vlna. Taky se potvrdilo, že World War Z dostane svůj sequel Brad Pitt se vrátí. Vážně, těžko se tomu věří, ale opravdu. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
0: Zun. Jeden svět, dvě vášně, film a muzika. Půlnoc Hollywoodu právě teď na Zone Rádiu.

0: Are you really Matthew McConaughey?
1: Cause I am.
2: Would you sleep with my girlfriend?
1: No, I will not.
2: Can I tell people that you did?
1: No, you cannot.
3: They asked me why you wanna ride around.
4: Greetings, McConaughey!
5: Is that Woody?
4: What the hell are you doing here?
1: I just needed time to decompress. Decompress for what?
6: How is it that someone who lives with three women knows so little about women?
7: Honestly, you can be very confounding as a gender.
8: Na Apple TV Plus dnes startuje nový komediální seriál Jako bratři a hraje v ní dvojice, kterou spolu vídáme na plátně už dobrých 30 let. Matthew McConaughey a Woody Harrelson si tentokrát zahráli sami sebe, tedy skoro. Jejich celoživotní přátelství se rozsype ve chvíli, kdy vypluje na povrch desítky let staré rodinné tajemství. Možná nejsou jen kamarádi, ale doopravdy bratři. Woody mu se zrovna rozpadne dceřina svatba, tak zbalí celou rodinu a vyrazí na další pobyt na Matthew Ranch do Austinu. Co mělo být klidným restartem, se rychle zvrtne, protože Matthewova matka, kterou hraje Holland Taylor, ta příšerná matka se sitcomu 2,5 chlapa, se omylem podřekne. A zatímco Woody obrací ranč vzhůru nohama, aby se dopátral pravdy, Matthew řeší docela jinou krizi identity, zvažuje totiž kandidaturu na guvernéra Texasu. Nejlepší na tom je, že si to nevymysleli scénáristé. Celé to prý začalo v Řecku, kde Matthewova máma utrousila směrem k Woodymu větu, že znala jeho tátu. A nechala za slovem znala tak výmluvnou pauzu, že si toho všiml celý stůl. Pak už jen stačilo dopočítat data. Woody by test DNA udělal hned. Matthew se do toho nijak nehrne. Za seriálem stojí David Wes Reed a Lee Eisenberg. Režie se ujal Jason Weiner a vedle hlavní dvojice se objeví Natalie Martinez nebo Brittany Ishibashi. Komediální sérii Jako bratři najdete ode dneška na Apple TV+.
9: We're going deep today, huh?
10: This is all very dramatic.
11: Of course I'm dramatic, I'm a thespian.
12: You know.
13: Oscar winner, Oscar, what do you call it when you don't?
14: Nominee.
15: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Je to bomba. Paramount konečně rozhýbal pokračování World War Z, tedy Světové války Z, můj totálně zamilovaný zombie horor. Brad Pitt podepsal návrat do role Garyho Lanea a režie se ujme Edward Berger, tedy muž, který natočil Na západní frontě Klid a konkláve. Na tohle pokračování čekám nejen já 13 let. Původně ho měl točit Španěl Bayona, pak z toho sešlo. O pár let později o projektu vyjednával David Fincher, ale když začal bobtnat rozpočet, odešel i on a studio celou věc odložilo. Pitt to ale zjevně vážně nevzdal a teď dostal to, co celou tu dobu chtěl. Scénář píše Brit Dennis Keely, autor konspiračního seriálu Utopia a držitel ceny Tony. Nicméně o ději se zatím neví lautr nic. Zajímavé je, jak k tomu Berger vlastně přišel. On a Pitt spolu právě dotočili psychologický thriller The Riders pro studio A24 a podle Deadline si na place sedli natolik, že mu Pitt začal světovou válku ze trovnou nabízet. Když si vzpomeneme na jedničku, je to docela odvaha. Tam se přetáčelo celé třetí dějství. Rozpočet přelezl 200 milionů dolarů a stejně to nakonec vydělalo přes 500 miliardy a Světová válka Z se stala nejvýdělečnějším zombím filmem vůbec. Datum premiéry ani obsazení zatím Paramount neoznámil. Breda Pitta ale uvidíme dřív, zítra do kin vstupuje trailer o přežití v srdci divočiny a v zimě se zase můžeme těšit na jeho fixéra Cliffa Boothe v režii Davida Finchera.
1: Tak co? Dobrý.

0: Science tells us that molecules will stay in motion until they find a match. Stop staring at him. Don't be weird.
1: Na Prime Video dnes přistála co? Romantická komedie Hypotéza lásky. Adaptace bestselleru Ellie Hazelwood, který se na seznamu New York Times držel pěkně dlouho a na knižním internetu má svoji vlastní armádu faninek. Olive je doktorantka, která má život naplánovaný přesně jako laboratorní protokol. Jenže když zjistí, že se její nejlepší kamarádka zamilovala do kluka, o kterého měla zájem ona sama, potřebuje rychle dokázat, že je dávno jinde. Tak políbí prvního muže, který vstoupí do cesty. Smůla jen, že je to Adam Carlsen, nejobávanější profesor z její katedry. Z toho nešťastného polibku se vyklube falešný vztah s pravidly, hranicemi a oboustranně výhodnou dohodou. A jak už to v tomhle žánru bývá, čára mezi divadýlkem a skutečností se začne rozmazávat. Olive hraje Lily Reinhardt, nepřístupného profesora pak Tom Bateman. Režie se ujala Claire Scanlon, která natočila i netflixovskou romantickou komedii To zařídíme a má za sebou i epizody Kanclu nebo Brooklyn 99. Hypotézu lásky najdete nově na Prime Video. Pokud dneska hledáte něco hlubšího, musíte zajít do kina.
2: Dr. Evil.
3: Olive Smith.
4: I accept your proposal.
3: To deceive your friend into believing that I'm your love interest?
5: Sounds really bad when you put it like that.
3: Stanford may not be renewing my grant. They consider me a flight risk. A serious girlfriend might change their minds.
5: So we're fake dating. Ah, sorry.
3: I have another meeting now.
5: Okay.
6: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, bien sûr, on a Chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc Godard. C'est lui le vrai génie. Du moins, c'est ce qu'il te dira.
1: Moi, je suis prêt à réaliser. Maintenant.
2: Aujourd'hui, tout le monde adore la nouvelle vague.
3: Action! Do sběratelské řady Criterion Collection dorazil jeden z nejmilejších filmů loňského roku. Nová vlna Richarda Linklatera, tedy film o tom, jak se natáčel film, který změnil kinematografii. Dostává nás do roku 1959 a Jean-Luc Godard je jediný z party kritiků z Cahiers du Cinéma, kdo ještě nenatočil celovečerák. Sedí v kavárnách, má plnou hlavu revolučních nápadů a nulové zkušenosti. Tak vyrazí s malinkým štábem do pařížských ulic a bez pořádného scénáře začne točit u konce s dechem. K ruce má dva herce, naprosto neznámého Jeana Paula Belmonda a obezřetnou Američanku Jean Seberg, která má za sebou hollywoodskou zkušenost a tohle jí přijde jako organizovaný chaos. Godarda hraje Julien Marbeck, Belmonda Aubrey Dalin a Jean Seberg si zahrála Zoe Deutsch. Kameraman David Chambier točil černobíle v poměru stran 1,37:1, tedy tak, jak se snímalo tenkrát. Linklater, který sám celý život natáčí filmy tak trochu po svém, napsal tedy milostný dopis jednomu filmovému rebelovi od druhého. A hlavně je to vtipné. Ten pocit, kdy je člověku 20, nemá peníze ani povolení a je si naprosto jistý, že to celé dělá správně, málo kdo natočil tak přesně. Criterion vydává novou vlnu jako dvoudiskovou edici schválenou režisérem s novým 4K masterem pod dohledem Linklatera a kameramana Chambier. Na 4K Ultra HD disku je film a na Blu-ray bonusy. A těch je slušná porce. Nový audiokomentář Linklatera, dokument z natáčení, rozhovory s režisérem i herci, audiovizuální esej o skutečných lidech, které film zobrazuje, Linklaterův manifest sepsaný před zkouškami a k tomu výběr trailerů k filmům francouzské nové vlny. Novou vlnu najdete nyní na criterion.com.
1: Tout ce dont on a besoin pour faire un film, c'est d'une fille et un flingue.
2: On n'aura jamais Jean Seberg.
4: I never even said that I'd do the picture.
1: Voici le film en résumé. Ne montre ça à personne. Hein?
2: Allez,
5: entrons dans l'histoire du cinéma.
2: Go.
1: Moteur Raoul. Moteur Raoul.
2: Moteur Raoul.
6: Moteur Raoul. Moteur.
2: En deux semaines, on a eu 8 demi-journées de travail.
3: Milujete filmové novinky? Pak jste tu správně. Půlnoc Hollywoodu na Zoom rádiu.

oproti letním titulům se zářijovým premiérám daří. Mám pro vás přehled nejlépe hodnocených snímků posledních dvou týdnů v kinech. Začnu u nejhlasitější novinky. Zack Cregger, tedy muž, který natočil Weapons, se pustil do videoherní legendy a jeho Resident Evil sleduje jedinou noc v Raccoon City. Obyčejný kurýr v podání Austina Abramse veze zásilku do města, které se zrovna propadá do chaosu po úniku viru. 90 minut žádné vysvětlování, jen improvizace a útěk. Úplně jiná poloha, za to možná nejsilnější film v programu kin. Francouzský Opuštěný rekonstruuje posledních 11 dní života učitele Samuela Pettyho. V roce 2020 otevřel ve své třídě debatu o svobodě slova, ukázal žákům karikatury s Charlie Hebdo a spustil tím lavinu nedorozumění a dezinformací, kterou už nikdo nezastavil. Vincent Garon natočil obžalobu institucí, které selhaly. Z Berlinále dorazilo do kin historické drama Rose se Sandrou Hiller, která si za svůj výkon odvezla stříbrného medvěda. Po 30-leté válce se v odlehlé německé vesnici objeví voják, který tvrdí, že je dědicem opuštěných pozemků, jenže přišel pod cizí identitou a vydává se za opačné pohlaví. Vizuálně hypnotický film. Z Kolumbie je v kinech Poeta, dramedie oceněná v Cannes. Oscar je neúspěšný básník a profesionální ztroskotanec, bydlí s matkou a když zrovna necituje sám sebe, potácí se opilý po Medellínu. Nabídka mentorovat mladou studentku je jeho poslední šance. Absurdní komedie s řezavou ironií. Životopisné drama Tony vypráví o 19-letém Anthony Bourdainovi. Nedostane spisovatelské stipendium, tak jede na letní brigádu do restaurace s mořskými plody a poprvé vstoupí do profesionální kuchyně. Hluk, dřina, ostrý humor a parta lidí, která ho konečně někam zařadí. Dominik Sessa v hlavní roli Antonio Banderas po jeho boku. Fanoušci jihokorejského žánru pozor, Hong Jin-na se vrátil do kin s filmem Hope. Ve vesnici Hope Harbor dochází k sérii násilných incidentů a lovci, kteří po neznámém tvorovi jdou, se postupně mění v kořist. Z domácí produkce je v kinech dramedie Léčivé účinky sebeklamu podle hry Erika Emanuela Schmidta. Nobelista žije v luxusním srubu uprostřed lesů, aby unikl lásce a popřel její sílu. Užívá si, ale taky se topí v osamělosti. Českou stopu doplňuje také Cole. Adam má kariéru, rodinu i respekt okolí. Jenže jeho slabost pro videohovory se sexuálním podtextem spustí během jediného odpoledne lavinu veřejného opovržení prakticky v reálném čase. A pro filmové fančmekry se vrací do kin krátký film o lásce Krištofa Kieslowského z roku 88. Meditace o dvou podobách lásky, té tělesné a té platonické. Ze světa dokumentu bodují v kinech dvě položky. Helena Třištíková předkládá 50 let sbíraný časozběrný portrét Báry Basikové. A taky Oasis Don't Look Back in Anger mapuje návrat bratří Gallagherů na turné Oasis Live 25, včetně jejich vůbec prvního společného rozhovoru po více než 20 letech. A na závěr vaši pidižvíci. Francouzská animovaná dívka v oblacích posílá 10letou Providence a její mluvící morče zachránit svět fantazie kouzelným perem, které mění představy ve skutečnost. A Kojot vrací úder konečně dává Kojotu Wildovi to, co si zasloužil, právníka. Wilda žaluje Akme za všechny ty výrobky, co mu explodovaly v rukou a z absurdního případu se stává velkolepá honička. Tak to jsou nejlépe hodnocené tituly v kinech posledních dvou týdnů. Hovk!

0: 62-letý Pitt si navíc většinu akčních scén odehrál bez kaskadéra. Aljašku mimochodem zahrála panenská příroda Nového Zélandu, takže dubléra tu má divočina. V dalších rolích se objeví J.K. Simmons a Anna Lambie. Přežití Muže a psa v srdci divočiny najdete nově v kinech a uvádí ho Cinemart.
1: Army Special Forces retired.
2: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
1: Bone was a combat scouting dog. Target hit him in the mouth with a brick.
2: Same asshole get his leg?
1: Yeah.
2: I hope you gave that fella a piece of your mind.
1: I shot him in the head.
3: Damn.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: se vrací jeden z největších trháků posledních let, Avengers Endgame, a to v podobě Special Edition. Připomeňme si, o co šlo. Thanos vyhladil polovinu života ve vesmíru a citelně oslabené Avengers donutil sebrat poslední síly a pokusit se vrátit úder. Finále 22 filmů studia Marvel natočili bratři Anthony a Joe Russo. Běží přes 3 hodiny a ve speciální verzi je ještě o 3 minuty delší. Pro fanatiky možná vzrušo, pro běžného diváka prostě nepostřehnutelné. Hlavní lákadlo je ale jinde. Special Edition nabídne exkluzivní upoutávku na očekávaný film Avengers Doomsday. A kdo si vybere sál s certifikací Infinity Vision, což je nová značka Disney pro prémiová velkoformátová kina s velkým plátnem a špičkovým zvukem, uvidí z Doomsday ještě jeden teaser navíc. Takže pokud jste Endgame viděli 6x, máte oficiální záminku pro kolo 7. Avengers Endgame Special Edition najdete nově v kinech pod hlavičkou Falcon.
1: Avengers!
2: Assemble. We have a plan. 6 stones, 3 teams, 1 shot.

0: Do you know what you're asking? You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand. If it rains, the planks will be too slippery to turn back. And that high up, even your fear has nowhere to go.
1: You have to do something that makes you feel alive.
2: Kdo má rád filmy, u kterých se potí dlaně, ten si nově v kinech přijde na své. Přichází Na hraně smrti 2 Dead Point, pokračování výškového traileru z roku 2022. Hlavní hrdinka Jax se vyrovnává se smrtí své sestry Hunter a rozhodne se jí vzdát hold tím nejméně rozumným způsobem, jaký si jde představit. Vydá se spolu s Huntřinou bývalou přítelkyní na výstup na horu Kvan. Někde 1500 metrů nad zemí, na úzkých prknech přibitých do skály, je zastihne sesuv kamení a cesta zpátky přestane existovat. K závrati se navíc přidají věci, které si obě dosud nechávali pro sebe. Režie se ujali bratři Michael a Peter Špírychové, v hlavních rolích hrají Harriet Slater a Arzema Thomas. Jednička si získala diváky hlavně tím, že vydržela 90 minut na jednom místě a stejně vás nepustila ze židle. Dvojka evidentně sází na to, že výšky se dá vždycky ještě o kousek přidat. Na hraně smrti 2 Dead Point najdete nově v kinech a přináší ho Vertical Entertainment.
3: Okay, welcome to the ancient plank walk. Take a deep breath. One foot in front of the other. Flip in. Flip out. Flip in. Flip out.

0: to Hillman, the preeminent HBCU in the country.
1: The blackness. The blackness.
2: Baby, why are you here?
3: My parents have been pushing Hillman since before they knew my name.
4: Ever since you left me.
3: I just want to prove to them I can crush it.
4: I ain't come this far just to come this far.
5: You didn't get in anywhere else, did you?
6: Na Netflixu startuje dramatická komedie Jiný svět, návrat kultovního seriálu z přelomu 80. a 90. let, který se odehrával na Černošské univerzitě. Vracíme se na Hillman College, kde nastupuje nový ročník. V centru dění je Deborah Vane, rozmazlená nejmladší dcera Whitney a Dwayna, tedy dvojice, kterou si fanoušci původního seriálu pamatují moc dobře. Deborah ráda přitahuje pozornost, má velké srdce a zatím dost mlhavou představu o tom, co vlastně chce. Kolem ní se točí nová parta od studentky trestního práva, která je první ve své rodině na vysoké, přes hvězdného sportovce a studenta psychologie, kterému jdou cizí problémy líp než ty vlastní, až po ghansko-nigerijského módního podnikatele. Kdo čeká nostalgii, dočká se. Do kampusu se vracejí i původní tváře Jasmine Guy jako Whitley Gilbert, Kadeem Harrison jako Dwayne Vane, Cree Summer i Daryl M. Bell. Hlavní roli dostala Malaya Joy Moon, showrunnerkou je Felicia Pryde a režie se ujala Debbie Allen, která u původního seriálu režírovala desítky epizod. Osmdesátkové studentské klasiky se obvykle vracejí jako bledý stín originálu. Tady ale máme scénáristku i režisérku, které přesně vědí, o čem ten seriál byl. 10 epizod po 30 minutách Jiného světa najdete nově na Netflixu.
0: Human.
4: More money, more cars.
0: Your star has arrived.
4: Yes, my, yes, I, fiesta.
0: Where's the red carpet? Pops, just give Human a chance to see the ladies.
7: You got the flow, Johnny.
0: These American girls are wild.
8: This is gonna be my first secular concert.
0: Come on, Mary Magdalene.
4: All I need is one night.

0: Tak čím nám dnes kina doplní výběr? Největším tahákem premiérového čtvrtku je akční drama V srdci divočiny. Brad Pitt hraje penzionovaného vojenského experta, který se svým psem, taktéž válečným veteránem, vydá do aljašské divočiny. Jenže letadlo, které pilotuje, skončí v troskách a dvojice odlučených parťáků má před sebou jedinou šanci – dojít zpátky do civilizace. Kdo má rád pocení dlaní, ten vyrazí na thriller Na hraně smrti 2 Dead Point. Jax se po smrti své sestry vydá spolu s její bývalou přítelkyní na výstup nahoru Kvan a někde 1500 metrů nad zemí je uvězní sesuv kamení. Zpátky se nedá a holky budou muset děsivou stěnu slést. Do kin se vrací i Avengers Endgame, a to ve verzi Special Edition. Kromě 3 hodin Marvelovského finále dostanete exkluzivní upoutávku na chystaný film Avengers Doomsday a v sálech s certifikací Infinity Vision dokonce další ukázku. Česká produkce obstarala komedii Proč bychom se nezabili. Ve vesnici Rozumov se generace dědí sousedské na schvály. Dvě znepřátelené rodiny řeší válku a jejich děti se do sebe tajně zamilují. V sekci dokumentů dorazili Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Režisérka Pepa Lubojacky 5 let natáčela vlastní rodinu a hledala odpověď na otázku, proč závislost připravila jejího bratra a dva bratrance o všechno. Syrový a zároveň hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument. I Vaše drobotina si přijde na své v kinech. Zapomenutý ostrov, animák, ve kterém dvě nejlepší kamarádky projdou tajemným portálem na mýtický ostrov na Kali, který se živí jejich vzpomínkami. Tak to bychom měli. Čtvrteční novinky v kinech. Hovk.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to

0: Do not play with things you do not understand.
1: Alfred Connaught disinherited his son. We have to send someone out to Jamaica.
2: We're gonna fight this.
3: Na Sky Showtime dorazil britský nadpřirozený thriller Possession a rovnou všech 5 epizod najednou. Claudia je ambiciozní mladá právnička smíšeného původu, kterou práce zavede z Bristolu až na Jamajku. Má tam zpochybnit dědický nárok, který si na panství dělá místní muž proti bohatému bílému aristokratovi. Rutinní případ se ale zvrtne ve chvíli, kdy Claudia zjistí, o jaký dům se vlastně soudí. Hope Hill, bývalá plantáž, je totiž přesně to sídlo, které se jí roky vrací v nočních můrách. A čím hlouběji se noří do historie domu, tím jasnější je, že brutální minulost plantáže a dnešní křivdy spolu souvisí mnohem víc, než by si kdokoliv přál. V hlavní roli září Gugu Mbatha-Raw, kterou znáte z Lokiho, vedle ní se objeví Johnny Lee Miller, Sheldon Shepard a Belle Pauly. Pětidílnou minisérii vymyslela a napsala Carla Crome, režie se ujal jamajský režisér Storm Salter a za kamerou stál Pedro Cardillo. Natáčelo se mezi anglickým Bristolem a Jamajkou, takže tenhle duchařský případ má opravdu 2 tváře. Possession najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime, a to kompletně, takže víkendový maraton se nabízí sám.
4: This is a 50 million pound inheritance. There's no paper trail, no records.
0: It is owed to my people.
5: He's not getting it back.
6: This is a plantation house. My ancestors owned slaves.
5: I've heard that she is a witch.
7: Are you a God-fearing man?
8: Tak co? Dobrý?

Ode dneška patří Plzeň českému filmu. Startuje 39. ročník festivalu Finále Plzeň, který potrvá do středy 30. září. V Měšťanské besedě a na dalších místech se promítne více jak stovka celovečerních, dokumentárních i krátkých filmů. Soutěží se o Zlatého ledňáčka, a to hned ve čtyřech kategoriích. Celovečerní hrané a animované filmy, dokumenty, televizní a internetové projekty a studentské krátké filmy. Vítěze vybírají mezinárodní poroty a studentské poroty Západočeské univerzity. Festival zahajuje světová premiéra snímku Divočina. Uvedou ho Klára Isová, Jan Vlasák a Juraj Loj. A kdo nejezdí jen za premiérami, má se na co těšit i v nesoutěžních sekcích. Letos přibyla sekce Ženy a film, věnovaná výrazným ženským osobnostem české kinematografie, a sekce Zoom tentokrát míří do Beneluxu. Kompletní program najdete na stránkách festivalfinale.cz.

0: Théophane Tolbia qui était dans la même école que moi. Il se présente pour devenir maire. Je suis allé le voir et il m'a reconnu direct. Paolo Da Costa.
1: Da Costa, mais je...
2: C'est ça que tu fais maintenant. Chauffeur.
3: Na HBO Max dnes naskočila francouzská originální novinka Paolo, psychologický thriller o tom, jak snadno se obdiv zvrtne v posedlost. Paolo žije obyčejný, ale docela spokojený život v malém provinčním městě. Stěhuje pijána, plánuje svatbu se snoubenkou Viny a nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo něco stát. Jenže pak náhodou potká bývalého spolužáka Tea, ze kterého je mezi tím charismatický kandidát na starostu, člověk, kterému zjevně vychází úplně všechno. Paolo se nejdřív jen přidá k jeho kampani a pak už to jde samospádem. S pomocí je fascinace, s fascinace touha patřit do nejužšího kruhu kolem budoucího starosty a z té touha žít rovnou cizí život. Celé se to odehrává v dusném, uzavřeném prostředí maloměsta, kde jde o třídní rozdíly, vliv a přetvářku minimálně stejně jako o volby. V hlavní dvojici se utkají Jérôme Niel jako Paolo a Jean Gassiorovsky z Comédie Française jako Theo. Sérii vymyslel, napsal a natočil Sébastien Marnier, autor thrillerů Původ zla a Konec školy a adaptoval v ní vlastní prvotinu, román Mimi z roku 2011. Seriál měl premiéru na festivalu Série Mania a ohlasy byly vesměs nadšené. Francouzský seriál Paolo se roztáčí od dneška na HBO Max.
1: Paolo, c'est pas du tout la route pour aller chez moi là.
0: T'as déjà eu un premier grand amour qui te serre le cœur jusqu'à le faire exploser.
4: Čtyři důvody pro DAB.

0: 3 people are dead. 23 people have been injured. The Unabomber
1: wrote a 35,000-word manifesto without one grammatical error. This is something bigger.
0: What mind could have done this?
2: Na Netflixu dnes startuje kriminální drama Unabomber, jeden z nejzajímavějších Netflixovských titulů posledních týdnů a film inspirovaný jedním z nejznámějších amerických případů. Ted Kaczynski nastoupil na Harvard v 16 jako matematický zázrak. Skončil jako muž, který téměř 2 desetiletí rozesílal bombové zásilky, zabil 3 lidi a dalších 23 zranil. Film se ptá, co se mezi tím stalo a míří k jedné konkrétní kapitole. K psychologickým experimentům profesora Henryho Mariho, kterým byl mladý Kaczynski na univerzitě vystaven pod hlavičkou nevinně znějícího filozofického klubu. Vyprávění se přepíná mezi 2 časovými rovinami. V té starší sledujeme, jak se z osamělého studenta stává Unabomber. V té novější běží pátrání FBI, nejdelší a nejdražší operace v její historii. Mladého Kaczynskiho hraje Jacob Tremblay, kterého znáte z filmu Pokoj. Profesora Mariho si střihl Russell Crowe, a to hodně proti své obvyklé roli hrdiny. Agentku FBI hraje Shailene Woodley a v dalších rolích se objeví Annabelle Wallis, Alexander Ludwig nebo Steven Ock. Film natočil dánský režisér Janus Metz, který zanechal svůj rukopis na snímku Borg McEnroe a na epizodách seriálu Temný případ či Andor. Kriminální thriller s hvězdným obsazením Unabomber najdete nyní na Netflixu.
3: When the battle starts, keep up the fight.
0: Someone else is going to die. This is a man on a mission.
4: What is wrong with you?
5: You! I've seen victims with their arms and faces blown off.
0: You have worked harder at trying to undermine me than trying to catch the guy responsible.
6: He's just a boy.
7: Sometimes I feel like I don't belong here. I think there's something wrong with me.
5: Leave!

Dnes mám pro vás ještě soupis toho, co tento týden přibylo na streamingu a je toho dost. Apple TV Plus nasadilo komediální seriál jako Bratři. Matthew McConaughey a Woody Harrelson hrají sami sebe, tedy dlouholeté nejlepší kamarády, kterým jedno rodinné tajemství naznačí, že k sobě možná mají ještě blíž, než si mysleli. Na Edison Line dorazil film Trochu života. Laura se během cesty napříč Evropou probudí v posteli cizího muže a nepamatuje si, jak se tam dostala. Místo, aby se vrátila domů, pokračuje dál a zkouší, kde má vlastně hranice. Na HBO Max se vrací druhá řada Cizinky, krev mé krve, prequel o rodičích Jamieho Frasera. Naskočila tam také francouzská série Paolo, thriller o obyčejném chlapíkovi, jehož obdiv k bývalému spolužákovi kandidujícímu na starostu se zvrhne v posedlost. Dál je na HBO Max Rukojmí v přímém přenosu, skutečný případ z Indianapolis roku 77, kdy únosce žádal, aby mohl mluvit živě v rádiu a John Hamm hraje reportéra, který mu to musí umožnit. Sharon Horgan přichází s komediálním seriálem Znovu mladá o padesátnici, která hledá lásku a zároveň se stará o nemocné rodiče i dospělého syna. A také Čtyři bloky počátek, prequel německé gangsterky o vzestupu berlínského klanu Hamadů. Na Netflixu je tento týden nejzajímavějším titulem film Una Bomber, který sleduje cestu Teda Kaczyńskiho od harvardského premianta k nejhledanějšímu atentátníkovi Ameriky. Russell Crowe to hraje psychologa, který mu na univerzitě zásadně zavařil a Shailene Woodley se zahrála detektivku. Netflix přihodil také italské drama Akademie Minerva. Odehrává se na vojenské střední škole, kde kadet pátrá po pravdě o zmizelém kamarádovi. Jiný svět je návratem legendární univerzitní dramedie na Hillman College, a to s novou generací studentů i s původními tvářemi. Španělská série The Final Problem zavírá 13 lidí kvůli bouři na ostrůvku u Malorky v roce 1959. A když jedna z hostek zemře, vyšetřování se ujme penzionovaný herec, který kdysi hrál Sherlocka Holmesa. Brazilský habeas corpus je o obávané advokátce, ze které se stala univerzitní profesorka a která se snaží dostat z vězení nespravedlivě odsouzeného mladíka. Z Jižní Ameriky přichází na Netflix Miss Muertos Tristes, mix dramatu, fantasy a hororu, a anime fanoušky potěší druhá řada JoJo Bizarre Adventure Steel Ball Run, tedy pokračování závodu napříč americkou pouští. Prime Video nabídl Hypotézu lásky, romantickou komedii podle bestselleru. Doktorantka impulzivně políbí nejobávanějšího profesora z katedry a z předstíraného vztahu se pomalu stává pokus s nejistým výsledkem. A Sky Showtime nabízí nadpřirozený thriller Possession s Gugum Bataro, kde právnička řeší dědický spor o jamajskou plantáž, která ji léta pronásleduje v nočních můrách, a všech pět dílů je k dispozici naráz. A na Sky Showtime odstartovala druhá řada Země gangů, kde Tom Hardy, Helen Mirren a Pierce Brosnan drží pohromadě rozpadající se zločinecké impérium. Tak to jsou streamovací novinky tohoto týdne. Program na prodloužený víkend máte vyřešený. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci, protože je v pondělí svátek a čeká nás prodloužený víkend. Setkáme se u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů až v úterý. Pro přehled titulů, které jsme tento týden probírali, se odeberte na naše stránky zunradio.cz. Díky, že nás ladíte a necháváte se unášet pozitivní náladou za každého počasí. Kdo poslouchá Zun Radio, ten má prostě vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si prodloužený víkend a mějte se krásně.

need to stop that. Come on now.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Mars a na jednu pořádnou detektivku. Vědci se shodují, že na rudé planetě kdysi tekly řeky, jezera a dokonce celý oceán. Jenže uhličitanových hornin, které by po takové vodě měly zůstat, je na povrchu zoufale málo. Kam se poděli? Odpověď nabízí nová geochemická studie, vedená japonskou agenturou JAXA, o které informoval Universe Today. Tým doktoranda Chang-Chin Wanga namodeloval, jak voda prosakovala marsovskými horninami a ukázalo se, že horniny bohaté na živce tvoří uhličitany vápenaté a železnaté velmi ochotně, zatímco protékající podzemní voda je u povrchu znovu rozpouští a ukládá hlouběji pod zem. Jinými slovy, Mars si svou vodnatou minulost schoval do sklepa. Budoucím misím to radí jediné – mrtat. A kde jsou uhličitany, tam může být i voda. Tak ať vám dnešek neuteče pozemní chodbou. Mějte se pozemsky.
3: This right here is a power play.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska letíme daleko za Mars k podivné rodině vesmírných tuváků, kterým astronomové říkají Kentauři. A jeden z nich jménem Chariklo má něco, co byste u kamene o poloměru 125 kilometrů nečekali. Prstence. 2. Jako Saturn, jen v kapesním provedení. Jak popisuje Universe Today, mezinárodní tým vědců sledoval Chariklo metodou takzvaného zákrytu hvězdy, nejprve pozemskými dalekohledy a poté Jamesem Webbem. A výsledek? Vnitřní prstenec zhoustl o víc než 50%, zatímco ten vnější zřídl zhruba o 60%. Studie vyšla v časopise Science Advances. Co to znamená? Že prstence kolem malých těles nejsou muzeální exponáty, ale živé, měnící se struktury. Někde se materiál ztrácí, jinde přibývá. Fyzikální příčina zatím zůstává otevřenou otázkou. Chariklo si prostě po letech přeskládalo šatník a nikomu to neřeklo. Mějte se pozemsky.
3: Powerplay.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska letíme daleko za Mars k podivné rodině vesmírných tuváků, kterým astronomové říkají Kentauři. A jeden z nich jménem Chariklo má něco, co byste u kamene o poloměru 125 kilometrů nečekali. Prstence. Dva. Jako Saturn, jen v kapesním provedení. Jak popisuje Universe Today, mezinárodní tým vědců sledoval Chariklo metodou takzvaného zákrytu hvězdy, nejprve pozemskými dalekohledy a poté Jamesem Webbem. A výsledek? Vnitřní prstenec zhoustl o víc než 50%, zatímco ten vnější zřídl zhruba o 60%. Studie vyšla v časopise Science Advances. Co to znamená? Že prstence kolem malých těles nejsou muzeální exponáty, ale živé, měnící se struktury. Někde se materiál ztrácí, jinde přibývá. Fyzikální příčina zatím zůstává otevřenou otázkou. Chariklo si prostě po letech přeskládalo šatník a nikomu to neřeklo. Mějte se pozemsky.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Mars a na jednu pořádnou detektivku. Vědci se shodují, že na rudé planetě kdysi tekly řeky, jezera a dokonce celý oceán. Jenže uhličitanových hornin, které by po takové vodě měly zůstat, je na povrchu zoufale málo. Kam se poděli? Odpověď nabízí nová geochemická studie, vedená japonskou agenturou JAXA, o které informoval Universe Today. Tým doktoranda Chang-Chin Wanga namodeloval, jak voda prosakovala marsovskými horninami a ukázalo se, že horniny bohaté na živce tvoří uhličitany vápenaté a železnaté velmi ochotně, zatímco protékající podzemní voda je u povrchu znovu rozpouští a ukládá hlouběji pod zem. Jinými slovy, Mars si svou vodnatou minulost schoval do sklepa. Budoucím misím to radí jediné – mrtat. A kde jsou uhličitany, tam může být i voda. Tak ať vám dnešek neuteče pozemní chodbou. Mějte se pozemsky.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: jeďte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Mars a na jednu pořádnou detektivku. Vědci se shodují, že na rudé planetě kdysi tekly řeky, jezera a dokonce celý oceán. Jenže uhličitanových hornin, které by po takové vodě měly zůstat, je na povrchu zoufale málo. Kam se poděli? Odpověď nabízí nová geochemická studie, vedená japonskou agenturou JAXA, o které informoval Universe Today. Tým doktoranda Chang-Chin Wanga namodeloval, jak voda prosakovala marsovskými horninami a ukázalo se, že horniny bohaté na živce tvoří uhličitany vápenaté a železnaté velmi ochotně, zatímco protékající podzemní voda je u povrchu znovu rozpouští a ukládá hlouběji pod zem. Jinými slovy, Mars si svou vodnatou minulost schoval do sklepa. Budoucím misím to radí jediné – vrtat. A kde jsou uhličitany, tam může být i voda. Tak ať vám dnešek neuteče pozemní chodbou. Mějte se pozemsky.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska letíme daleko za Mars, k podivné rodině vesmírných tuváků, kterým astronomové říkají Kentauři. A jeden z nich jménem Chariklo má něco, co byste u kamene o poloměru 125 kilometrů nečekali. Prstence. 2. Jako Saturn, jen v kapesním provedení. Jak popisuje Universe Today, mezinárodní tým vědců sledoval Chariklo metodou takzvaného zákrytu hvězdy, nejprve pozemskými dalekohledy a poté Jamesem Webbem. A výsledek? Vnitřní prstenec zhoustl o víc než 50%, zatímco ten vnější zřídl zhruba o 60%. Studie vyšla v časopise Science Advances. Co to znamená? Že prstence kolem malých těles nejsou muzeální exponáty, ale živé, měnící se struktury. Někde se materiál ztrácí, jinde přibývá. Fyzikální příčina zatím zůstává otevřenou otázkou. Chariklo si prostě po letech přeskládalo šatník a nikomu to neřeklo. Mějte se pozemsky.

like I knew that I would love. I'm gonna catch you. Ooh.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Vím z orbity, tady Vanguard. Dneska letíme daleko za Mars k podivné rodině vesmírných tuváků, kterým astronomové říkají Kentauři. A jeden z nich jménem Chariklo má něco, co byste u kamene o poloměru 125 kilometrů nečekali. Prstence. 2. Jako Saturn, jen v kapesním provedení. Jak popisuje Universe Today, mezinárodní tým vědců sledoval Chariklo metodou takzvaného zákrytu hvězdy, nejprve pozemskými dalekohledy a poté Jamesem Webbem. A výsledek? Vnitřní prstenec zhoustl o víc než 50%, zatímco ten vnější zřídl zhruba o 60%. Studie vyšla v časopise Science Advances. Co to znamená? Že prstence kolem malých těles nejsou muzeální exponáty, ale živé, měnící se struktury. Někde se materiál ztrácí, jinde přibývá. Fyzikální příčina zatím zůstává otevřenou otázkou. Chariklo si prostě po letech přeskládal šatník a nikomu to neřeklo. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Mars a na jednu pořádnou detektivku. Vědci se shodují, že na rudé planetě kdysi tekly řeky, jezera a dokonce celý oceán. Jenže uhličitanových hornin, které by po takové vodě měly zůstat, je na povrchu zoufale málo. Kam se poděli? Odpověď nabízí nová geochemická studie, vedená japonskou agenturou JAXA, o které informoval Universe Today. Tým doktoranda Chang-Chin Wanga namodeloval, jak voda prosakovala marsovskými horninami a ukázalo se, že horniny bohaté na živce tvoří uhličitany vápenaté a železnaté velmi ochotně, zatímco protékající podzemní voda je u povrchu znovu rozpouští a ukládá hlouběji pod zem. Jinými slovy, Mars si svou vodnatou minulost schoval do sklepa. Budoucím misím to radí jediné – mrtat. A kde jsou uhličitany, tam může být i voda. Tak ať vám dnešek neuteče pozemní chodbou. Mějte se pozemsky.
0: Trpíte depresí?

Is Mezzo a Mad Lello. Dnes Afrika, Afrika. Pekný Afro House.

Road 94. Dnes čistý Afro House. Toto Deep Wave. Ladies and Radio 2+.

bring it back.

Down and get on this dance floor.